Bíag sa sa gach, cor an kitalar siúl, clúsíní urch, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglif ina mian foreign radio rira ag leart le dini ag siúla is sail na gaelge fwy nahe ag siúla an sail. Is fwyder tún an asteach an seo air an air, nu éistach siir ar ein servis éistachta. Sin lón machnav le radio rira.